0: a prodaje se željezna balkonska ograda i jedna kožna jaketa za motoriste.
1: Dobro.
0: Na broj telefona 099 840 24 23.
1: Hvala lijepa, pozdrav.
0: Bog živi.
1: Dakle, željezna balkonska ograda i jedna kožna jakna prodaju se na 099 840 24 23.